0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rockový devadesátky v rockovým referendu. Co jste si jížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994.
1: S pivasem nebetyčně.
0: Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

čekáme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Grass still withers and the flower falls.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě?
1: Hm.
2: Že Bůh, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Zamoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuž si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Čoveče, on jsou jako přibitej. Kde s tím, chlapče?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tady je Milan Fej ze skupiny Delta Boys. Zdravím všechny posluchače Rock Radio. Jsme pěšáci
2: rock and roll. Ahoj, tady je Mardi z kapely Vypsaná fixa. A Liverpool je
3: doma. Jmenuji se Láďa Křížek a zdravím všechny Big Beatáky.
4: Ahoj, tady je Olda Říha Katapult, ať se vám daří, ahoj. Nevadí mu, jestli sněží,
5: nebo je krásný den. Nazdar, tady Vilda Čok. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
6: Dobrý den, tě Výzky, a zdravím všetkých posluchačů Rock Rádia. Teď nemáš nebývat
7: slovenský hypotéku. Hi, we're Girls School. I'm Enid.
8: And I'm Jackie.
7: And you're listening to Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock je slušná.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na západě Čech i méně, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dobré brzké sobotní ráno vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou, klasicky o víkendu, no a celý dopoledne pro dnešek máme 22. srpna. Já doufám, že se máte dobře a ještě si užíváte to léto, teď se nám docela ochladilo, ale já si myslím, že je to dobře. Déšť, který byl určitě povětšinou na většině území České republiky, spláchnul všechno špatný, no a zbývá jenom ta pořádná rocková muzika. To nebudu zdržovat, Plexis Barry, Ed Guy, King of Fools, anebo Meredith Brooks a její bitch.
0: Rock Radio.

0: Paul Stanley a jeho Live to Win z roku 2006 na Rock Rádiu s Martinem. No a rockeři, máme sobotu 22. srpna, to znamená, že v sobotu se bude konat i rockový referendum, jak je na Rock Rádiu zvykem, vždycky od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. Zahraje jedna deska, kterou vy si odhlasujete na rockovýradio.cz. Můžete ještě celý den hlasovat přesně tam, kde jsem řekl. Máte na výběr vždycky tři různé desky, tři jiné desky, každý týden se to obměňuje. No a mám tady tentokrát Františka Sahulu z roku 94, Blues pro Hitchcocka, úžasnou věc. Stejně jako Pavlu Kapitánovou z roku 96, Nevěřím, anebo Žlutýho psa ze stejného roku, Trsátko. Hlasujte na rockovýradio.cz, máte na to ještě celý den, no a od 7 do 8 jedna z těchto desek zahraje v éteru Rock Rádia nepřerušovaně a bez keců. My pokračujeme Ariem, Tania, anebo Green Day, Basket Case.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
1: Kde se co šustne.
0: A každý den vám o tom taky řekneme.
1: Každou hodinu na Rock Radio.
0: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
1: Co se děje?
0: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
1: Rock Radio.
0: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Snow Hey O od Red Hot Chili Peppers z roku 2006 na Rock Rádiu s Martinem. Rockeři, pomalu se probouzejte, pokud teda nejedete autem a nemusíte být už probuzený, to určitě poslouchejte pořádně a dávejte pozor na cestu. My si do konce hodiny rozjezdový tady dáme Dia, Rainbow in the Dark, úžasná věc, jeho Ronnie James Dio, Olympic jednou Ghost Rats anebo No Doubt a Don't Speak. No a já už samozřejmě teďko mluvit nebudu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Svoboda. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na západě Čech i méně.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme 8.01,

0: Rock the Night, no a samozřejmě Rock the Day, celý den Rock Radio, samozřejmě rocková muzika. Máme píseň na přání za 3, 2, 1, teď děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Radia. Já už tady mám zprávu od Martina, který mi napsal, že dneska bohužel má trošku splín, takže bych chtěl Bring Me the Horizon, konkrétně jejich Throne z roku 2015. Mám tady Throne, Martine, připravený pro tebe splín, takhle po ránu na vstávačku v sobotu by měl asi každej, já to mám taky, ale věř mi, že Bring Me the Horizon je jako lék proti takový špatný náladě. Dáme si tady tu úžasnou pecku, ty ať máš hezký den, lepší den určitě. No a rokeři, tohle je pro vás všechny, který jste nevstali úplně správným směrem, správnou nohou. Doufám, že budete mít ten den nádherný.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Rock Radio.

0: hrajeme rock všech barev.
1: My máme hlavy svý, pankový království.
0: Rock Radio. Slušnej rok je tady doma.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Faith No More from Out of Nowhere na Rock Radio s Martinem. No a my pokračujeme pomalu, ale jistě máme 8.40 22. srpna. Doufám, že se dneska máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv. Mám tady pro vás pár úžasných věcí. Bruce Dickinson, Navigate the Seas of the Sun, jeho solovka frontmana Iron Maiden. Joan Osborne, One of Us, Blackstone Cherry, In Love with the Pain. Ale začal bych poslední blok v hodině. Já jsem Aleš, docela poměrně novou věcí od Tří sester.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné rokové dopoledne vám z Rock Rádia přeje Martin. Já jsem tady pro vás samozřejmě až do jedný odpoledne po obědě, to znamená, že ještě hodně, hodně máme před sebou. Mám tady Aerosmith, Foo Fighters anebo Dogu a jejich Beskydy, o kterou si často píšete píseň teďko, co nám zahraje v prvním bloku. No a samozřejmě já vás pozvuji na nějaký ten koncert, protože léto sice se blíží pomalu, ale jistě ke konci, ale koncerty těch je pořád hodně. Jak jsem sliboval, Doga, Beskydy, kdy ročník 2017.
0: Rock Radio.

0: Evanescence, call me when you're sober. Máme 9.18 na Rokrádiu, já jsem vám sliboval, že vás pozvu na nějaký ten koncert. My další hodinu totiž odpálíme s Vohnoutama, jeho jejich gastrosexuálem z roku 2011. No a kdybyste chtěli na Vohnouty, tak určitě dneska můžete do Poličky na Festival 555 nebo 28.8. Hrajou ve Frýdku místku v Nový Osmičce s Maniakem taky, s reperem, což samozřejmě chápu, že není třeba úplně pro vás, rokeři. 29.8. Hradec Králové v Kefíru 15 až 16. Takže rokeři určitě navohnout, můžete malou ochutnávku tady pro vás teďko mám. No a po nich si pustíme třeba Scorpions, Happy Old McWeasel nebo Skápe Miss Collegas.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

ty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Dneska se spolu s váma rokeři vidíme na Konopiště, totiž Rokin Konopiště. Zahrajou Alkohol, Koblížci, Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže a Traktor, který na Festiáku slaví 25 let na scéně. Festiákem vás provede Adam Vel, těšte se na naše slušní holky, který vám přivezou náš merch a něco trošku navíc.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme dál, dáme si nějakou kulturu, dozvíte se něco novýho, no a samozřejmě Rolling Stones, Pain, anebo Horký žeslíže. Ty věš, že se chovám tak, ako se chovám.

0: Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metalliku Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka a maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na západě Čech i méně, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů, maximálně teďko je 18,4 stupně v Hulíně, no a nejmíň je 9,6 stupňů Celsia. Kateřinky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás při 10. dopolední zdraví Martin Melicher. Jsem tady pro vás dneska až do jedný, máme 22.8. Svátek má Bohuslav, určitě mu popřejte rockerovi, pokud nějakýho takovýho znáte, a můžete mu poslat i píseň na přání za 3, 2, 1. Teď mám tady otevřený messenger a jsem zvědavej na vaše zprávy. Každopádně, pranostika pro dnešek. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. A to znamená, že vy houbaři nabíhejte a běžte mi napsat do messengeru, jestli přijedu na bílém koni, anebo vůbec.
0: Rock Radio.

Offspring, Spare Me the Details z roku 2003. Já teda musím říct, že kdykoliv jsem jenom trošku unavený nebo klimbám, tak Offspring mě postaví zpátky na nohy, stejně jako se to stalo teďko ve studiu, ale mému šéfovi to neříkejte, že jsem tady trošku pospával. Každopádně my si teďko dáme píseň na přání od Míši. Ahoj, prosím, chtěla bych zahrát pro manžela Oldu, který je momentálně na střeše a opravuje komín, tak ať se v pořádku vrátí na zem. Prosím, něco od Alkoholu. Děkuji. Já Oldu zdravím na komín, ať se mu nic nestane. Míšo, tebe taky zdravím, no a samozřejmě Připijím je píseň, kterou jsem vybral od Alkoholu. Úžasná věc, tak si pojďme společně užít.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Toto hold the line. No a vy odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkryjte na pionýrský tábor. Poslední srpnový víkend za týden bude dunět živá muzika. Explosive Summer Fest 2026 otevře svoje brány v pátek 28. srpna v éteru Rock Rádia až do neděle 30. srpna. No a do vás budeme hrnout a hustit jeden živák za druhým. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Rádio. Co zahraje? No, v pátek třeba Kabáti, Arakain, Powerwolf. A v sobotu máme Metalliku, Dimitri, Kysáky, v neděli Guns N' Roses, samozřejmě Katapult, anebo Alkohol a mnohem, mnohem víc, to vám když tak zmíním později. My pokračujeme, dáme si Nickelback, Korpiklány, anebo Arakain právě, Slečnu závist.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky. Převážně v severní polovině Česka maximální denní teploty budou 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska až do jedný. Máme 11. hodinu 22. srpna, svátek má Bohuslav, takže pokud nějakýho takového rockera znáte, určitě mu popřejte. Já všem Bohuslavům přeju všechno nejlepší k svátku a my pokračujeme. Pozvu vás, nejenom Bohuslavy, na nějaký ten koncert v téhle hodině, takže určitě na to se určitě můžete těšit. Jinak kluci je Battle Beast anebo Blur, Song 2.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, já jsem tady pro vás. No a řekl jsem vám, že vás pozvu na nějaký ten koncert. Léto už je skoro u konce, ale nebudu předbíhat, koncerty totiž u konce a vůbec nejsou. 6. září, jakmile začne nový školní rok, tak vystoupí ve Fortuna hale, ve sportovní hale na Praze 7, Hollywood Vampires v čele s Alicem Cooperem, Johnny Deppem a Joem Perrym. Určitě si tady ten super koncert nenechte ujít, já jsem na nich bohužel nebyl minulý rok, co byli v Brně, nebo to bylo předminulý, teď už nevím, ale každopádně teď je čas na to konat a koupit si lístky právě na 6. září na neděli od 8. vystoupí Hollywood Vampires. My pomalu rockeři pokračujeme, nebudu to zdržovat, mám tady pro vás třeba Ozzyho Osbourna s Eltonem Johnem Ordinary Man.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Posloucháte Rock Radio a stále můžete vybírat jednu ze tří desek na rockovýradio.cz v rámci rockovýho referenda. Vždycky v sobotu od 7 do 8 zahraje jedna deska nepřerušovaně a bez keců. Máte na netu samozřejmě vždycky na výběr tři jiný desky. No a tentokrát tady máme Františka Saholu z roku 94, jeho Blues pro Hitchcocka, moje oblíbená, nebo Pavlu Kapitánovou z roku 96, Nevěřím, no a Žlutý pes ze stejného roku, Trsátko. Hlasujte na rokovýradio.cz, odpoledne hlasování ukončíme, no a večer od 7 do 8 zahraje jedna z těchhlech úžasných alb, desek, nepřerušovaně a bez keců.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Rocky FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na západě Čech i méně. Slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem tady pro vás celý dopoledne, máme krásný poledne už, to znamená, že jdeme do poslední společné hodiny pro dnešek, ať už dneska děláte cokoliv, doufám, že to děláte s radostí a můžete si i s radostí napsat o píseň na přání. Mám tady otevřený messenger, jsem zvědavý, co si k tomu obědu nabídnete samozřejmě i do těch uší, takže pište mi na Facebook do messengeru, no a už za chvíli bude jedna píseň na přání podle vás.
0: Rock Radio.

Já už tady mám píseň na přání, děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. A mě si napsala Eliška, která je dneska celý den v práci a je z toho trošku smutná, protože měla s kámošema jet na chatu, ale bohužel musí do fachy. Chtěla by Shinedown Sound of Madness, aby právě ona nezešílela v té práci. Já tě, Eliško, zdravím, znám to, když se musí do práce a nechce se nám tam, tak doufám, že to Rock Rádio ti s tím pomáhá, s tímhle krásným dnem. Doufám, že si užiješ Shinedown Sound of Madness. No a rockeři, nebojte se, na koho se nedostalo. Další píseň na přání, už sice beze mě, ale bude přece jenom příští hodinu.

0: Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky, flašky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher a hlásí se vám taky bohužel s tím, že už se s váma dneska musím rozloučit, ale nebojte se, o žádnou muziku nepřijdete, v příští hodině si dáte píseň na přání, no a večer rok na přání, celá hodina podle vás. Hlasujte dál do rokovýho referenda určitě, abyste si odhlasovali desku na dnešní večer. No a my se uslyšíme, nebo lépe řečeno vy mě uslyšíte, zítra ráno, budu tady nastoupený už v 6.30, takže v 7, pokud vstáváte do fachy, tak určitě tady pro vás budu. Mějte se hezky a roku zdar.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

Tohle byl Daniel Landa s jeho Touhou. A jak slyšíte, tak už jsem se tady ve studiu Martina vystřídala. A od 13 do 19 hodin se můžete těšit na rokový odpoledne se mnou s Adele. Ale ještě do 13 hodiny tu máme dva songy. Za chvíli uslyšíte Nirvánu a hned potom ještě třeba Billyho Idola. Takže určitě laďte Rock Radio i dál. Dáme si pořádnej kopec slušný rokový muziky a po 13. hodině si dáme song k napřání. Takže, kdo chce zahrát sobě nebo někomu jinému, ať neváhá mi napsat na Messenger Rock Rádia a já mu píseň zahraju. Teď už ale Nirvana a hned potom Billy Idol. Rock Rádio.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí máme ještě teď. Máme oblačno až zataženo, ojediněle i polojasno. V severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. A jaký počasí nás čeká zítra? Zítra bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů Celsia, no a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 22. srpna, 13 hodin a svátek slaví Bohuslav. Pomalu, ale jistě se nám blíží konec letních prázdnin, ale o tom se dneska bavit vůbec nebudeme. My se budeme bavit o pozitivních věcech a hlavně už si můžete začít psát o song na přání, takže šup. A já vám ještě předtím pustím Europe, Def Leppard anebo Krucipisk.

Píseň Princess of the Down dohrála a my jedeme dál v naší rockový muzice. Vy nezapomeňte, že dneska nás společně od 18 hodin čeká Rok na přání, kde celá hodinka bude na Rock Rádiu hrát jen a jen podle vás. A hned potom od 19 hodin bude hrát vámi vybraná deska z rockovýho referenda, takže vy se mrkněte, jaký je tam dneska výběr a určitě zahlasujte. Teď už nás ale čeká song na přání a tentokrát posílám Ozzyho Osborna dědovi do Jičína k jeho narozeninám. Vybrala jsem právě Ozzyho, protože neznám nikoho podobnějšího Ozzymu, než je právě děda. Přeju dědovi hodně štěstí, zdraví, hodně trpělivosti s babičkou a hlavně, ať mu to jezdí, jak na motorce, tak třeba i na skútru. Posílám Ozzyho z písní See You on the Other Side a hned potom Halloweeni, Heart, System of the Down anebo Proteus.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Tohle byly Halloweeni a vás čeká příští víkend docela jiný program, než jste, na který jste zvyklí, protože už od pátku bude tady na Rock Rádiu Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jenom ladit Rock Rádio. No a na jaký živáky se třeba můžete těšit? Budou tam Kabáti, AC/DC, Iron Maiden, Arakaini, Olympici, Ghost, Ozzy a spoustu dalších interpretů. No, takže pište si to do diářku a za chvíli už Rybičky 48.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
3: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rokový pecky kapela Profesor. A pokračujeme u samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky Ubaka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat na to, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásnou a pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 22. srpen, 14 hodin odpoledne a třeba v Praze teď svítí sluníčko, tak schválně napište, jaký počasí je u vás. A co nás v téhle hodince čeká? Řekneme si, jaká kapela pracuje na novém albu a jaký muzikanti si jsou tak trošku podobní. Krom toho ale samozřejmě spoustu slušný rockový muziky a za chvíli už Cranberries, Bon Jovi, Dimitri a nebo Green Day.
0: Rock Radio.

Svi na povrch se derou a sedají na plíce.

kapela Cranberries dohrává a my se pojďme společně podívat, jaká je dnešní nabídka na rokovém referendu. První tu máme Františka Sahulu z roku 1994 s deskou Blues pro Hitchcocka. Další je Pavla Kapitánová z roku 1996 a deska Nevěřím. No a poslední je tu Žlutý pes z roku 1996 s deskou Trsátko. No a je zcela na vás, jakou desku byste chtěli dneska od 19 hodin slyšet, ale zatím, co tak koukám, tak vede jasně František Sahula s 51%. My jedeme dál, dáme si U2, Rammsteiny, Survivor anebo Three Days Grace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rokový devadesátky v rokovým referendu. Co jste si jížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994.
1: S pivasem nebetyčně.
0: Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Sweetest Thing je jedna z nejosobnějších a nejznámějších písní irský rockový kapely U2. Ačkoliv zní velmi lehce a chytlavě, skrývá se za ní docela úsměvný příběh o manželském přešlapu. A proč vám tohleto všechno říkám? Tahle skladba totiž vznikla jako velmi netradiční a upřímná omluva. Zpěvák Bono napsal píseň speciálně pro svoji manželku, protože během nahrávání alba zapomněl na její narozeniny. Píseň je tak vtipnou a sebekritickou reflexí Bonovy povahy a dynamiky jejich vztahu, přičemž se v ní snaží odčinit svou chybu. Takže to znamená, že až vás něčím chlap naštve, vyžadujte po něm píseň a nejlépe takovou, která bude hrát po celém světě. Teď už si dáme Harley a nebo Slady.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Jaký počasí budeme mít zítra? Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháníkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů, no a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěkný víkend vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 22. srpna, 15 hodin odpoledne a vy posloucháte Rock Radio. Dneska slaví svátek Bohuslav, takže pokud nějakýho znáte, můžete mu třeba poslat píseň na přání, která bude už v téhle hodince, takže si pište. A mimo to si řekneme to, co jsme nestihli v předešlý hodince, a to sice, jaká kapela pracuje na novém albu. 15. hodinku odstartujeme třeba kapelou Van Halen, Evanescence anebo Lucie.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla kapela Lucie s písní Marie a vy, pokud byste se na Lucii chtěli zajít, tak určitě možnost máte, protože hrají třeba 5. září 2026 v Dubňanech, 15. září v Brně, 27. října v Praze, no a 9. a 10. prosince 2026 v Praze v O2 aréně, kde mají velký koncertní finále. Teď už ale k songu na přání. Marek píše, chci poslat píseň pro svoji ženu k dnešním narozeninám. Posílám jí kapelu Goo Goo Dolls se její nejoblíbenější písní a hned potom Erika Claptona Avantage nebo Kabáty s písní Starý bar.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Mám tady dobrou zprávu pro fanoušky kapely Limp Bizkit, protože tahle kapela je zpátky ve studiu a vytváří pro nás něco novýho. Kapela je během srpna zavřená ve studiu a tvoří a už teď má na co navázat, protože podle předchozích informací mají členové Limp Bizkit spoustu rozpracovaného materiálu z práce na minulý desce. Já jsem zvědavá, co pro nás tyhle kluci zase vymyslejí, protože vždycky to bylo hodně, hodně dobrý. My jedeme dál. Mám tady píseň Black Hole Sun, pak kapelu Bring Me to Horizon anebo Motorband.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském Vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 22. srpna, 16 hodin odpoledne a svátek slaví Bohuslav. Pokud si fanoušek roku a pop jde mimo tebe, tak ladíš správně, protože tady uslyšíš samý dobrý rockový fláky. Na začátek 16. hodiny posílám Led Zeppelin, Guns N' Roses, Škvory anebo kapelu Calling.
0: Rock Rádio.

0: Kapela Led Zeppelin dohrála a my se pojďme společně podívat, jaká je dnešní nabídka na rokovém referendu. První tu máme Františka Sahulu z roku 1994 s deskou Blues pro Hitchcocka. Další je Pavla Kapitánová z roku 1996 a deska Nevěřím. No a poslední je Žlutý pes z roku 1996 s deskou Trsátko. Je zcela na vás, jakou desku byste chtěli dneska od 19 hodin slyšet. Ale zatím, co tak koukám, tak vede jednoznačně František Sahula. Teď už ale jedeme dál v našem rockovém playlistu. Dáme si Ozzyho Osbourna, Chloe anebo Valda Gang.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dneska v sobotu 22. probíhá Rockin na Konopišti. Můžete slyšet kapely jako Alkehol, Koblížci, Dimitri, Trautenberg, Horký žestlíže a Traktor, který na festiáku slavil 25 let na scéně. Festiákem vás dneska provází naše Anabel, ale na akci jsou i naše slušný holky, který vám přivezli náš merch Rock Rádia a možná i něco navíc.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.

Společnej rok od rána do večera. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Svoboda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

www.rokovka.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 22. srpna, 17 hodin a svátek slaví Bohuslav. My si dáme v téhle hodince song na přání, takže si pište na Messenger Rock Radia, na co máte chuť. Ale já ještě připomínám, že od 18 hodin, čili už za hodinku, začíná rok na přání. A to znamená, že celou hodinku bude hrát hudba jen a jen podle vás. Od 19 hodin pak zazní vámi vybraná deska z rokovýho referenda, takže kdo ještě nehlasoval, tak rozhodně běžte, protože úderem 18. hodiny ukončuju hlasování. Toť k tomu, co nás dneska ještě čeká, a já už posílám kapelu Kiss, Masterplan, Briana Adamse a nebo už teď Tři sestry.

připomínám, že už máte poslední možnost hlasování na rokovém referendu, protože už za pár minut ukončuju hlasování a jednu ze tří desek vyberu a ta nám od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu. Teď už ale k songu na přání. Parta z Kolína si přeje píseň Cherry Bomb a chtějí tu verzi od kapely Runaways. Já samozřejmě do Kolína Runaways posílám a hned potom taky Metallica, Komunál anebo Linkini.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To

Je to tady, já už vím, jaká deska vám dneska od 19 hodin zahraje. Odhlasovali jste si s 52% desku Blues pro Hitchcocka od Františka Sahuly z roku 1994. A na druhém místě je deska Nevěřím od Pavly Kapitánový a třetí místo deska Trsátko od kapely Žlutý pes. Takže dneska od 19 hodin zazní František Sahula a jeho deska Blues pro Hitchcocka. Ještě předtím od 18, což už je za chvíli, si dáme rok na přání, takže pokud už víte song nebo nějakou kapelu, kterou byste chtěli, už mi můžete pomaličku psát. Teď ale ještě Pearl Jam, Five Finger Death Punch nebo Vanastovy věci.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském Vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rok na psání.
1: Zase nám to uteklo a nám začíná rok na přání, kde si muziku vybíráte vy. Pokud máte v hlavě písničku, kapelu nebo žánr, napište mi buď to na Messenger Rock Radio nebo volejte na číslo 725 844 424. My začínáme s kapelou Iron Maiden a hned potom David Koller a píseň Chci zase v tobě spát.

Tohle byla kapela Offspring pro všechny, co dneska slaví Kátiny narozky na Žižkově ve sklepě. A už za chvíli si dáme Queeny, o který si napsal David a vzkazuje, že by si měl každý pustit film Bohemian Rhapsody. No a hned po Queenech si dáme Tři sestry pro Evču.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tři sestry a píseň Aida hrála pro Evču z Dolního Bousova a za chvíli už píseň Sinej, ta kapela Ghost z písní Spillways. Pro Tomáška s Rozárkou. Rock Radio.

Rok na přání nám běží a vy nezapomeňte, že dneska od 19 hodin zazní na Rock Rádiu deska Blues pro Hitchcocka z roku 1994 od Františka Sahuly. Už za chvíli ale Mr. Big s písní Shine propáju na dovolenou a potom divoký byl a čmilák.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tohle byl Čmelák pro Jášu z Braní a teď si dáme Rammsteiny, který posílám až do Chorvatska, kde je na dovolený Simča a Rammsteiny posílá její nejlepší kámoška Lea.
1: Rock Radio.
2: 1, 2, 3, 4.

Sabatoni, který nám teď dohrály, byly pro Klárku, pro jejího, od jejího manžela. A před námi už je jenom jedna píseň, se kterou se s vámi loučím, protože příští týden si užijete Explosive Summerfest a já se na vás budu těšit zase příště. Tak čau, rockeři.

nechtěla a ani si čuňák nesundal brnění. Já jí varoval, ale přesto se z dívčího traumatu

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock. Slušná muzika.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: Rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodowska. Sklo?
1: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Má kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šilače. On jsou jako přibitej. Kde s tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Poznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jirgot, já!
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: No cifek, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby nekouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš, táto?
1: Rock Radio. Konec legrace.